Tuk-tuk, én tíver, bajom tis, szanokó, de én meskal v jednom pokojíku, ale situácia, situácia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktočne nemal otváranko, bo nemý jem chodit přes oficínu, to jem skákal čerez plít. Jak jem prichodil do mňu, to dobrý, že